písničku už 100krát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

prachy si za něj nekoupíš. Jo, karton na bolek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráků, nebo Gypsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není štěstí.

jsem tichou

0: prachy. Si.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80.

0: To byly UB40, dobré ráno se Signál Rádiem, kde se blížíme k 8 hodině, v té se můžeme těšit například na Madonu, Eurythmics nebo Bee Gees. Teď se ještě podíváme na novinky v dopravě, hrajeme pro vás to nejlepší z osmdesátek.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Se zúžením počítejte na D1 na 62. kilometru ve směru do Prahy, kde by měly probíhat práce údržby mostu. Šťastnou a bezpečnou cestu vám přeje Signál Rádio, které můžete poslouchat po celém Česku díky technologii DAB+.
1: Chcete mít Signál Rádio hezky na očích? To není žádný problém. Máme pro vás samolepky a rádi vám je dáme. A navíc zadarmo. Zadarmo. Zadarmo. Vaše kontaktní údaje jako celé jméno a přesnou adresu pošlete e-mailem na samolepky@signalradio.cz a pak už jen počkejte, než se vám objeví ve schránce. Signál Rádio rozdává samolepky, tak si o ně napište.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz.
3: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Signál Rádio, zprávy.
4: Hezkou neděli, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. O službu v české armádě je zájem. Vojáci už před polovinou roku splnili letošní náborový cíl, který počítal s přijetím 2250 mužů a žen. Podle velení směřuje k tomu, že letos získá až 3300 nových vojáků, což by bylo nejvíce od profesionalizace armády. Zvýšení zájmu o službu pomohly mírnější podmínky, jednodušší přijímací proces a také vyšší platy nebo benefity. Chystá se nový registr psů. Důvodem je skutečnost, že spousta psů má sice pod kůží čip, ale ten není nikde registrován a tak se majitele nedaří dohledat. Právě tomu má zabránit nová centrální evidence psů, do které budou muset od příštího měsíce majitelé své mazlíčky prostřednictvím veterináře nechat zapsat. Podpis dohody s Íránem je naplánován na dnešek, řekl to šéf Bílého domu Donald Trump. I hned po podpisu bude pro všechny otevřen Hormuzský průliv, tvrdí Trump a těší se na spolupráci.
1: Co se děje v regionu?
4: Festival hrdosti Prague Pride čeká v letošním roce změna. Svou hlavní část přesune z Letenské pláně na ostrov Štvanice a tomu se také přizpůsobí sobotní duhový průvod, který letos povede po nové trase ze spodní části Václavského náměstí přes historické centrum města právě až na Štvanici. Už 16. ročník týdenní přehlídky o životě leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí proběhne od 3. do 9. srpna.
1: Sport.
4: Vítězem závodu 1000 mil československých se stala posádka Arnošt Nezmeškal a Marek Ronovský s vozem Aero 50. Cenu ředitele Národního technického muzea si za svoji dlouholetou činnost také odnesl Nezmeškal, který je ředitelem odboru muzea dopravy technického muzea. K letošnímu ročníku poznamenaném počasí řekl více ředitel závodu Jiří Patočka.
5: Letos nás provázela nepřízeň počasí bohužel už od samého počátku a nevyhlo se nám to ani na Slovensku, ale musím říct, že na to, jak vlastně to vypadalo a hodně pršelo, tak ty posádky opravdu splnily to naše heslo, že to je soutěž pro opravdové sportsmeny a vlastně to nakonec ujeli většinou bez problémů.
4: Připomeňme, že Klání, které navazuje na automobilový závod z první republiky, se jezdí jako závod pravidelnosti. Ve čtvrtek ráno odstartovali vozy z Opletalovy ulice v Praze a vydali se přes Kolín, Polnou, Velkou Bíteš, Ostrovačice a Hodonín až do Bratislavy. Následoval okruh po Slovensku a návrat do Prahy.
1: Signál Rádio, počasí.
4: Neděle bude podobná sobotě, takže i dnes počítejme s oblačnou oblohou a s přehánkami nebo s deštěm. Vítr zafouká od západu rychlostí do 7 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes naměříme od 17 do 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Hezké ráno přeje Honza Navrátil.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: 3 minuty po odbytí 8 hodiny na Signál Rádio. Máme 14. června, přeji všechno nejlepší do dnešního dne. Svátek slaví Roland a tento den je také ve znamení narození také dvou hudebních legend, které tady pravidelně hrajeme a my si už k tomu za pár minut povíme více. Ada Adam vás zdraví ze studia Signál Rádia.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Hezký den na Signál Rádio. Dnes máme v kalendáři datum 14.6., kdy slaví narozeniny řada známých osobností, jako například herečka a moderátorka Tereza Kostková. Z hudebního světa bychom pak neměli zapomenout na italskou zpěvačku Gianu Nannini a své svíčky na narozeninovém dortu bude dnes patrně spoukávat i britský zpěvák Boy George. 14. červen je také vzácný tím, že máme Světový den dárců krve. Plnohodnotnou lidskou krev nelze uměle vyrobit. Takových ochotných dárců není tak nikdy dost a proto má tahle událost velký význam. Jen pro připomenutí, za velkým objevem v rámci krevních skupin stojí i český lékař Jan Jánský, který se podílel na záchraně mnoha a mnoha lidských životů. Pohodovou neděli se Signál rádiem.

0: Užijte si víkend se Signálem.
1: And you can dance for inspiration.

0: Jste se Signál rádiem, přeji vám hezkou neděli, která by měla být převážně oblačná až polojasná. Na některých místech republiky, zejména v severní části, nás také mohou potkat přeháňky. Maximální denní teploty se budou pohybovat okolo 17 až 21 stupni Celsia. Pro zlepšení nálady si v tomto dni a ještě v této hodině budeme hrát například Eltona Johna, Whitney Houston nebo také Roda Stewarta. Přeji vám pěkný nový den na vlnách Signál rádia.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Posloucháte Signál Rádio. Víte, co ukázalo na sítích Kim Wilde, na co zve CC Catch, nebo co sdílela Taylor Dane? Tyhle otázky už dnes po 10. hodině zodpoví kolega Martin Čípa, který pro nás zjišťuje novinky ze světa sociálních sítí. Hudební ikony 80. let jsou totiž na nich stále velmi aktivní a my sledujeme, co dělají, čím se chlubí svým fanouškům, nebo co odhalují ze svého soukromí. A jednotlivé střípky potom skládáme do rubriky Hvězdy na síti. Tak buďte i nadále s námi na vlnách Signál Rádia.

0: Hrajeme pro vás to nejlepší z 80. let na Signál Rádio. Máme pár minut do 9. hodiny a to znamená, že se vydáme na silnice. V našich reproduktorech nám tady pak budou znít například Falco, Nick Kershaw nebo Michael Jackson.
1: Signál Rádio, doprava.
0: D1 hlásí uzavřený pravýjízdní pruh u výjezdu Exit 15 ve směru na Brno. Probíhá tam oprava dopravního značení vozovky. Prápak hlásí na silnici E55, E65 nehodu dvou osobáků a neprůjezdný pravýjízdní pruh na sjezdu z D1 na Spořilovskou. Jezděte tam velmi opatrně. Ze studia Signál Rádia vám přejeme bezpečné cesty.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezký nedělní den, je s vámi Signál Rádio a teď také další zprávy. Od dnešního dne není možné na obalech medu uvádět, že pochází ze zemí Evropské unie nebo ze zemí mimo Evropskou unii. Nová evropská vyhláška totiž stanovuje povinnost uvést konkrétní zemi původu, kde byl med sebrán. Startuje houbařská sezóna. Podle mykologů můžeme právě teď najít hřiby kováře a také praváky. Houby si potrpí na ideální podmínky, potřebují vlhkost, teplotu a vadí jim, když fouká vítr. Aktuálně se houbám daří především v listnatých lesích. Nejlepší je vyrazit na houby zhruba 5 až 6 dnů po dešti a nezaškodí se porozhlédnout také v remíscích a na lesních cestách. Švýcaři dnes v referendu rozhodují o tom, zda by konfederace, kterou nyní obývá asi 9,1 milionu lidí, měla omezit počet svých obyvatel na nejvýše 10 milionů. Hlasování, které je první svého druhu na světě, by mohlo výrazně omezit přistěhovalectví i z Evropské unie, která má se Švýcarskem dohodu o volném pohybu svých občanů. Postoj k otázce rozděluje veřejnost. Průzkumy naznačují těsný výsledek.
0: Co se děje v regionu?
1: Na autobusovém nádraží v Kladně odstartovaly přípravné práce před rekonstrukcí. Dělníci likvidují zábradlí a zrezivělé přístřešky a chystají staveniště. Se samotnou rekonstrukcí se začne se začátkem prázdnin. Součástí projektu je také výsadba 20 stromů a vybudování parkoviště pro zhruba 120 automobilů. Práce vyžadují změny v odjezdových nástupištích. Honza Navrátil, Kladno.
0: Sport.
1: Basketbalisté Pardubic zvítězili v šestém finále Národní basketbalové ligy nad Nymburkem vysoko 86-57. Zvládli i třetí domácí utkání v sérii a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Souboj o titul budou Středočeši hostit v pondělí od 17 hodin v Praze na Královce. Zápas hodnotí trenér Pardubic Jan Šotnár.
2: Nebudu tady přestírat, že nejsem překvapený. Jo. Já jsem samozřejmě našemu týmu věřil. Věřil jsem, že to dotáhneme do vítězné koncovky, ale to, že tady dneska se střelíme Nymburk, samozřejmě ještě teď momentálně po utkání jako pořád se snažím třeba. Bylo evidentní, že ta energie došla v Nymburku. My jsme na to trošičku jako spolíhali v těch taktických pánech, když jsme jeli do Nymburka, tak jsme říkali, že ten nejtěžší zápas bude zápas číslo 5. My jsme ty poslední minuty dohrávali opravdu se sestavou, tak jsme tady mohli mít energii na ten čestý zápas. Nymburk do toho dal všechno v tom pátém a myslím, že dneska druhý poločas ta energie na naší straně.
0: Signál Rádio počasí.
1: A i další zprávy končíme pohledem na počasí. Dnešní den nám nabídne podobné počasí jako včera, takže i v neděli počítejme s oblačnou oblohou, s přeháňkami a nebo s deštěm. Vítr dnes zafouká od západu rychlostí do 7 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty se dnes budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni Celsia. Tak to byly další zprávy. Hezké ráno se Signálem přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Máte naladěné Signál Rádio, kde už za pár minut potěšíme všechny milovníky historie a techniky. Máme pro vás velmi zajímavou zprávu. K tomu další parádní muzika z 80., kterou vás bude i nadále provázet Adam. Mikrofonu se ujímá Michael Jackson.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Vítejte na vlnách Signál Rádia. Dnes máme tip pro všechny milovníky historie, přírody, techniky i zajímavých příběhů. Národní muzeum totiž dnes otevírá své objekty po celé republice zcela zdarma.
1: Volný vstup dnes platí ve většině budov Národního muzea v Praze i mimo hlavní město, takže si můžete prohlédnout rozsáhlé sbírky a expozice, které dohromady čítají více než 20 milionů sbírkových předmětů. Pozor jen na několik výjimek. Zdarma není například výstava Czech Press Photo ani dětské muzeum v nové budově Národního muzea. Pokud tedy dnes přemýšlíte, kam vyrazit za kulturou, kde si to užít, tak ideální příležitostí je dnes objevovat české poklady bez vstupného.
0: Luci, děkujeme za tip a teď už další parádní muzika na Signál Rádiu.

0: Společnost vám dělá signál rádio. Dnešní den má být na většině území ve znamení oblačné až polojasné oblohy, na severu s občasnými přeháňkami. Maximální denní teploty budou patrně od 17 do 21 stupňů. V porovnání s teplotním rekordem v rámci tohoto dne máme poměrně chladný den, protože 14. června v roce 1930 rtuť v teploměru ukazovala skoro 33,5 stupně. Ještě více chladnější čas než dnes jsme měli tento den v roce 1874, kdy jsme naměřili necelých 6 stupňů nad nulou. Pěkný poslech se Signál rádiem, kde se každý všední den můžete těšit na dobrou zprávu.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Hladíte Signál Rádio, kde už od zítra začínáme znovu soutěžit.
1: Se Signálem na Duren Duren. Na Duren Duren.
0: Fanoušci osmdesátkové hudby, se máte opět na co těšit. Legendární britská skupina Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do České republiky. Už letos 24. června odehraje velký koncert v pražské O2 aréně a vy u toho můžete být s námi. Příštím týdnu od pondělí do pátku, proto dobře poslouchejte naše vysílání a jakmile mezi 8 hodinou ráno a 8 večerní zazní jakýkoliv hit od Duran Duran, na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lupeny a čeká ho koncertní zážitek a show plná největších hitů této legendární kapely. A pozor, výhra může padnout i několikrát za den. Signál Radio vám drží palce.
1: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duran Duran od Signál Rádia.

0: Víkend trávíte poslechem Signál Rádia, kde budou už za chvíli další zprávy a v příští hodině se můžeme těšit opět na to nejlepší z let 80. Budou nám tady hrát například George Michael, Bonnie M. nebo Cher.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha hlásí nehodu v ulici Wilsonova, kde proběhla srážka dvou osobáků. Dávejte si tam na sebe pozor. Bezpečné nedělní cesty vám přeje Signál Rádio a nezapomeňte, že ať už pojedete kamkoliv, s apkou Signál Rádia s vámi můžeme být kdekoliv na světě.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Příjemný poslech Signál Rádia, opět po hodině plné muziky, pojďme na zprávy. Pražský hrad od začátku letošního roku obdržel celkem 447 žádostí o milost. Informaci poskytl Filip Platoš z odboru komunikace prezidentské kanceláře. Prezident Petr Pavel letos zatím udělil 4 milosti. Celkem jich od nástupu do funkce udělil 23.
3: V letošním roce bylo do kanceláře prezidenta republiky doručeno bezmála 450 žádostí o milost. Za celý loňský rok jsme jich pak evidovali celkem 1196.
2: Doplňme, že udělením milosti může prezident zastavit trestní řízení, zmírnit nebo odpustit udělený trest anebo zahladit odsouzení. Z českých prezidentů institut nejvíce využíval Václav Havel. Pavlův předchůdce Miloš Zeman rozhodl celkem o 26 milostech. Silničáři dnes ráno obnovili provoz na dálnici D4 u Jíloviště po noční uzavírce kvůli demolici mostu. Řidiči nyní projedou v jednom pruhu v obou směrech, řekl to Josef Holek z krajské správy a údržby silnic. Po generální opravě se dnes otevírá železniční trať mezi Berlínem a Hamburkem. Mimo provoz byla od začátku loňského srpna. Po trase tak mohou opět jezdit také spoje Českých drah z Prahy na sever Německa.
1: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město odkoupí za 332 milionů korun od správy železnic pozemky klíčové pro stavbu drážní promenády. Ve Strašnicích se jedná o 10 pozemků a ve Vršovicích o 2. Spolu s těmito pozemky Praha získá také některé původní železniční stavby a autentické industriální prvky. Ty budou někdejší trať připomínat. Odkup pozemků už schválili radní. Na řadě jsou tak zastupitelé.
1: Sport.
2: Kajakář Josef Dostál se na mistrovství Evropy vrátil na druhé místo v závodě na 500 metrů. Polská výprava totiž uspěla s protestem proti diskvalifikaci vítěze Alexe Boruckého. A česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková zrušila svoji účast na úterní zlaté tetře. Bronzová medailistka z letošního halového mistrovství světa v Toruni potřebuje dohnat trénink po zranění kotníku, které utrpěla v přípravě na venkovní sezónu.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Nedělní den bude s oblačnou oblohou, i dnes počítejme s přeháňkami nebo s deštěm, vítr zafouká od západu rychlostí do 7 metrů za sekundu a teploty dnes naměříme maximálně mezi 17 a 21 stupni Celsia. Zprávy končí, vracíme se k 80.
1: Signál Rádio.
4: Krásné dobré dopoledne na Signál Rádio, máme krátce po odbytí 10. hodiny a už za pár minut tu s námi bude opět Martin Čípa, se kterým se vydáme do světa sociálních sítích. Martin totiž pro nás pravidelně sleduje, s čím se na nich pochlubily slavné hudební ikony z 80. Tak mějte naladěné Signál Rádio a dám vám přeje pohodový poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: George Michael nám hrál na Signál Rádio, kde už je Martin Čípa opět připravený, aby nám pověděl o slavných hvězdách na sociálních sítích.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.
2: Kim Wilde se chystá oživit jedno ze svých zásadních alb, Another Step z roku 1986. Na sítích ukázala jeho novou podobu. V té vyjde znovu na konci srpna a slibuje čerstvé verze těch největších hitů, jako třeba You Keep Me Hanging On. CC Catch pak na svém Instagramu zve fanoušky na velkou osmdesátkovou akci, která se odehraje příští březen v německém Hanovru. Jmenuje se 80s Super Show a spolu s ní na pódiu vystoupí legendy jako Alphaville, Sandra, Cutting Crew nebo Milli Vanilli. Taylor Dane sdílela úryvek z rozhovoru, ve kterém se jí ptali na největší profesní radu, kterou kdy dostala. Zpěvačka zmínila kolegyni Cyndi Lauper, která jí kdysi řekla, že nesmí při zvukových zkouškách spoléhat na to, jak hudba zní na pódiu, ale musí projít úplně celou halu, aby se ujistila, že koncert bude perfektní i pro fanoušky v poslední řadě. A s blížícím se létem Cher opět rozjíždí svůj zmrzlinový biznis. Na svých profilech propaguje gelato nazvané Cherlato, jehož pojízdná prodejna křižuje ulice Los Angeles. Taková zmrzka stváří Cher a zlatým prachem pak vyjde i na $20, v přepočtu přes 400. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádio.

0: Dopoledne trávíte poslechem Signál Rádia. Závěr víkendu je ve znamení oblačné až polojasné oblohy. Maximální denní teploty by se měly dnes pohybovat okolo 17 až 21 stupně Celsia. Podobný by měl být i začátek příštího týdne. Od středy by se mělo ale začít oteplovat a v pátek by už mohlo být až 32 stupňů nad nulou. Klidný zbytek týdne vám přeje Signál Rádio.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
2: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
2: se Signál Rádiem.
3: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Kmíni nám zněli v reproduktorech Signál Rádia, kde nás čeká od 17. hodiny zajímavé vydání Miluju Prahu. S kolegou Davidem Černým bude řeč o potoku Brusnice, který mimo jiné protéká i Jeleným příkopem u Pražského hradu. Možná vás překvapí, že většina toku už dnes na povrchu neuvidíme, protože jeho velká část je svedená do podrubí. Dozvíme se, jakou úlohu sehrál v historii našeho státu, kde je jeho pramen, nebo jak vznikl jeho název. I když by se na první pohled mohlo zdát, že podle brusinek pravda je úplně jiná. Nejen to se dozvíte v poutavém vyprávění Davida Černého u nás na Signál Rádiu po 17. hodině.

0: ze studia Signál Rádia, kde se vypravíme opět na silnice. V 11. hodině bude následovat naše oblíbená hudba z 80. Nebudou tu chybět taková jména jako například Mike Oldfield, Bonnie Tyler, Secret Service nebo Madonna.
1: Signál Rádio, doprava.
0: D1 hlásí nehodu dvou osobáků na 132. kilometru ve směru do Prahy. Dejte si tam na sebe pozor, měl by tam být uzavřený levý jízdní pruh. Bouralo se i v Praze v ulici Poděbradská, i tam projíždějte velmi opatrně. Ze studia Signál Rádia vám přejeme šťastné nedělní cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou neděli, posloucháte Signál Rádio, hodina plná 80. je opět za námi, na řadu tak přichází další aktuální zprávy. Dnes vstupuje v platnost pravidelná letní změna vlakových jízdních řádů. Detaily má mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Ve většině regionů dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny. Od července začne v Jihočeském kraji platit nový integrovaný dopravní systém IDESKA a v souvislosti s tím dojde také k rozšíření platnosti tarifů PIT a IDPK.
1: Zrušení televizních a rozhlasových poplatků projedná na zítřejším zasedání vláda. Ministři by měli rozhodnout také o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat přímo ze státního rozpočtu. Prezident Spojených států amerických Donald Trump dnes oslaví 80. narozeniny zápasnickou show smíšených bojových umění na jižním trávníku Bílého domu. Agentura AP tuto akci označuje za dříve nepředstavitelnou.
0: Co se děje v regionu?
1: Někdejší budova Chemapolu v pražských Vršovicích půjde nakonec k zemi. Několikapatrový dům totiž není památkou, z jeho minulosti se zachovalo příliš málo původních prvků. Podle vyjádření developerské společnosti, které budova patří, neproběhne demolice dříve než na začátku roku 2029. Dům byl postavený v roce 1970, v roce 2004 prošel úpravami.
0: Sport.
1: Kanoista Martin Fuchsa se po sobotním zisku titulu na kilometru stal v Portugalsku mistrem Evropy i na poloviční trati. Zopakoval tak double z roku 2013. A fotbalistům Turecka nevyšel návrat na mistrovství světa po 24 letech. V úvodním zápase skupiny D podlehli ve Vancouveru Austrálii 0-2.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A pojďme také na počasí. Venku je oblačno, místy i s přeháňkami a teploty měříme od 17 do 21 stupňů Celsia. Vítr fouká od západu rychlostí do 7 metrů za sekundu. A jaké počasí nás bude čekat zítra, tedy na začátku dalšího červnového týdne, tak to vám povím za hodinu. Do té doby si užívejte další osmdesátky. Posloucháte Signál Rádio.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Posloucháte Signál Rádio, kde odbyla 11. hodina. Kdo by chtěl navštívit muzeum s novou výstavou, máme pro vás jeden tip. Detaily si přidáme už za pár minut a nebude nám k tomu chybět ani další skvělá hudba z 80. let. Od mikrofonu se vám bude i nadále hlásit moderátor Áďa Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Madonna nám hrála na vlnách Signál rádia. Muzeum Mikuluje slaví významné jubileum a tak nachystalo novou výstavu. S pozvánkou přichází náš jihomoravský kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, dnes se podíváme do Mikulova, téměř na hranice s Rakouskou republikou. Regionální muzeum v Mikulově si v letošním roce připomíná 100 let od svého otevření veřejnosti. U příležitosti významného jubilea připravilo novou autorskou výstavu Víříme prach, která bude na zámku Mikulov k vidění od 19. června letošního roku do listopadu roku příštího. Výstava návštěvníkům představí nejen historii Mikulovského muzea, ale především samotnou podstatu muzejní práce. Prostřednictvím moderního výstavního řešení a interaktivních prvků ukáže, že muzeum není pouze místem shromažďování sbírkových předmětů, ale především institucí, která zachovává a zprostředkovává paměť regionu. Součástí výstavy bude také edukační prostor určený dětem a rodinám. Expozice nabídne návštěvníkům možnost nahlédnout do zákulisí práce muzejníků a poznat, jakým způsobem se vytváří a uchovává historická paměť Mikulovska. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Tohle je Signál Radio. Vyrážíte v brzké době na dovolenou a chtěli byste nás poslouchat i ve vaší oblíbené destinaci? Jde to snadno například přes naší mobilní apku, kterou si můžete zdarma stáhnout na Google Play nebo App Store. I přes ní vám pak budou ještě v této hodině znít Starship, Michael Jackson nebo Lionel Richie.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Máte naladěné Signál Rádio, kde čas od času zapojíme náš magneťák, kde si připomínáme slavné hity, které se kdysi nahrávaly na pásky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Kdo by neznal pohodovou hudbu Boba Marleyho, jako by nebyl. No, už za malý okamžik si zahráme jednu z jeho klidných hitovek, a to Buffalo Soldier. Ten má ale důležité historické vyznění, odkazuje totiž na afroamerické jezdecké pluky, známé právě jako Buffalo Soldiers. Jednotky, které prý vznikly za indiánských válek. Vychutnejte si další skvělou hudbu na našem Magiči.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Na Signál Rádio pro vás hrajeme to nejlepší z 80. let. V příští hodině nám tady budou znít například Donna Summer, ABBA nebo Jason Donovan. Teď nás ale ještě čekají dopravní novinky a poté zprávy s kolegou Honzou Navrátilem.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášenou nehodu máme na D1 na 29. kilometru ve směru do Prahy, kde osobák narazil do dopravního značení. Dávejte si tam na sebe pozor. Šťastné a bezpečné cesty vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké poledne, dobrou chuť k obědu, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. Od dnešního dne nebude možné na obalech medu uvést, že pochází ze zemí Evropské unie nebo ze zemí mimo Evropskou unii. Nová evropská vyhláška totiž stanovuje povinnost uvést konkrétní zemi původu, kde byl med sebrán. V případě, že je zemí víc, musí být všechny uvedeny v sestupném pořadí podle jejich podílu na hmotnosti spolu s procentuálním údajem. Cílem je zpřehlednění trhu. Pokračuje jednatel společnosti Medocom Milan Špaček.
2: Chceme, aby ten falšovaný med měl možnost odhalit a zároveň falšování výrazně omezit, neboť nabourává trh i klame spotřebitele.
1: Doplňme, že zatímco dříve byla Česká republika významným vývozcem medu, tak loni se vyvezlo 1000 tun, meziročně o polovinu méně. Dovoz medu do České republiky přitom vzrostl za posledních 20 let trojnásobně. Od začátku prázdnin musí být dodávky převážející zboží přes hranice nebo provozované zahraničními firmami, pokud zajišťují vnitrostátní přepravu v jiné zemi, vybavené tachografem. A počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo vzrostl na 710, přičemž na nemoc už zemřelo 149 lidí. K minulé neděli 7. června bylo potvrzeno 550 případů a úřady hlásily 101 obětí.
0: Co se děje v regionu?
1: Podle mezinárodní expertní skupiny Národního památkového ústavu je železniční most pod Pražským Vyšehradem možné opravit. Odborníci se shodli, že most by měl při správné údržbě vydržet dalších minimálně 100 let. Podmínkou je ale pravidelná údržba a obnovování protikorozní ochrany. Experti posuzovali také možnost rozšíření průjezdového profilu. Většina ale doporučila zachování toho stávajícího.
0: Sport.
1: České veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková skončily na světovém poháru v Plovdivu třetí. Po vítězství v Seville si připsala dvojka bez kormidelníka další medailové umístění v seriálu. A Tereza Kneblová obsadila na světovém poháru ve vodním slalomu v Augsburgu druhé místo v časovce kajak crossu. O 2/10 prohrála pouze s Nymkou Ricardou Funkovou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je oblačno, na některých místech se ještě vyskytují přehánky a teploty měříme od 17 do 21 stupňů Celsia. Velmi podobné počasí nás čeká také zítra. Pondělí bude polojasné a oblačné a i na začátku dalšího týdne počítejme s přehánkami. Foukat bude mírný západní vítr a teploty během pondělka naměříme od 17 do 21 stupňů. Tolik polední zprávy. Dobrou chuť k obědu přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Krásné dobré poledne na Signál Rádio, kde si povíme o zajímavé novince, která by mohla představit změnu v chůzi ve velkoměstech. Více k tomu už za pár minut. Áda Adam vám přeje pohodovou neděli.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

S vámi je Signál Rádio. Uměli byste si představit, že byste měli na chodníku pruhy pro rychlou a pomalou chůzi? Já asi taky moc ne. Nicméně v Jižní Koreji to prý už není pouze zajímavá myšlenka, ale už se objevují zprávy o tom, že tam zejména na nádražích a rušných ulicích začínají vyznačovat speciální pruhy určené právě pro rychlé a pomalejší chodce. Mají patrně za cíl snížit stres a zlepšit plynulost pohybu ve městech. Bude to opravdu fungovat? To nejspíš určí až čas, který my tady věnujeme na Signál Rádiu další skvělé muzice z éry 80. let.

0: Posloucháte Signál Radio, které pro vás už od zítra chystá novou a velmi lákavou soutěž.
1: Se signálem na Duren Duren. Na Duren Duren.
0: Máte se opět na co těšit, protože příští týden od pondělí do pátku budeme hrát o dva lístky na legendární britskou skupinu Duran Duran, která se po dlouhých 14 letech vrací do České republiky. Už letos 24. června odehraje velký koncert v pražské O2 aréně a vy u toho můžete být s námi. Co je proto potřeba udělat? Stačí jen dobře poslouchat naše vysílání a jakmile mezi 8 hodinou ráno a 8 hodinou večerní zazní jakýkoliv hit od Duran Duran, na nic nečekejte a rychle volejte do našeho studia na linku 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lupeny a čeká ho úžasná show plná největších hitů této legendární kapely. Jo a pozor, výhra může padnout i několikrát za den. Signál Radio vám drží palce a více informací najdete na www.signalradio.cz.
1: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duran Duran od Signál Radia. Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Radio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+. Po celém Česku. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Hrajeme pro vás na Signál Rádio, kde už přišel čas na střídání moderátorských stráží a proto k nám do studia přiběhl kolega Lukáš Bláha. Ahoj Luky.
1: Ahoj, pěkné odpoledne.
0: No, teď už můžeš.
2: Teď to bude krásný. Hezké odpoledne.
0: Plánuješ do hledné době nějakou pěknou dovolenou do zahraničí?
2: Člověče, letos to vidím asi spíš tady na domácí půdu.
0: A můžu se zeptat, když takhle i třeba půjdeš cestovat na výlet na domácí půdě, jak říkáš, kolik sebou máš tak obvykle kufru či zavazadel?
2: No se peněz. Kufru, ne, no já se snažím si sebou brát co nejméně tak dva kufry, no. Maximálně dva kufry,
0: jo? Představ si, že jedna turistka teďka převážela 55 kufrů,
2: jo?
0: A nejednalo se prý o nějaké pašování, ale všechny věci byly údajně pro osobní potřebu.
2: No tak pokud samozřejmě potřebuje osobně mít 55 kufrů v oblečení, tak jako jo, no.
0: No teď si představ, jak ty celníci museli valit oči.
2: To jo, no.
0: Na 55 kufrů.
2: A kolik na to potřeba letadel?
0: Myslím, no to bylo v autě dokonce.
2: To bylo v autě, jo.
0: No. Teď si nejsem jistý, kolik aut musela mít sebou.
2: Kolik řidičů zaměstnala.
0: Ale každopádně mám takový dojem, že tady ta paní dává termínu necestovat na lehko úplně jiný význam.
2: Úplně jiný rozměr.
0: Obrovská nálož dalších skvělých hitů z 80. vás čeká i s Lukášem. Ada Adam se s vámi loučí a zase zítra odpoledne. Ahoj.

0: Z víkendového signálu Black Box, Right on Time, přesný čas 12.56, blíží se tak další zprávy s Honzou Navrátilem a pak taky osmdesátky, jak jinak, Gypsy Kings, Eruption a nebo Survivor.
1: Signál rádio, doprava.
0: Teď ale hrají prim dopravní informace. Máme nehodu v Hradci Králové, v Brněnské ulici se potkala dvě osobní vozidla. Bouralo se i na silnici 35, 23. kilometr ve směru Hrádek nad Nisou a máme hlášenou havárii i na silnici 15 u obce Zimoř, kde jsou v sobě dvě osobní vozidla. No a ještě zpozorněte na D1, 194. kilometr až 196. kilometr ve směru Brno, tvoří se kolona vozidel. Tak to vemte jinudy a šťastnou cestu.
1: Potřebujete se spojit s naším vysílacím studiem? Můžete to zkusit hned několika různými způsoby. Volejte na linku 910 260 910, pošlete e-mail na studio@signalradio.cz nebo nám napište SMS na číslo 720 001 011. Případně se s námi spojte přes mobilní aplikaci Signál Rádia. Rádi odpovíme na vaše dotazy. Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
1: Je tu doba dabová.
3: Digitální vysílání v DAB Plus přináší kvalitní a čistý zvuk bez šumění.
1: Poslouchejte Signál Rádio také digitálně v DAB Plus. Signál Rádio, zprávy.
4: Hezké odpoledne, nedělní 13. hodina je tady, na Signálu je čas na další zprávy. V partii na CNN Prima News se řešila i dočasná ochrana pro uprchlíky z Ukrajiny. Předseda SPD Tomio Okamura řekl, že by ji zrušil. Předseda ODS Martin Kupka to naopak přirovnal k výroku komerčního fašisty. Pro firmy, které k mezinárodní přepravě zboží využívají dodávky, začne od začátku prázdnin platit nová povinnost. Ta vychází z evropského balíčku mobility. Vybavené tachografem tak budou muset být od 1. července dodávky, které převážejí zboží přes hranice, anebo které jsou provozované zahraničními firmami, pokud zajišťují vnitrostátní přepravu v jiné zemi. Za chybějící přístroj hrozí ve správním řízení podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky pokuta až 500 000 korun.
5: Od 1. července letošního roku budou muset být dodávky s nejvyšší povolenou hmotností od 2,5 do 3,5 tony vybaveny chytrým tachografem druhé generace. A to v momentě, že budou využívány pro mezinárodní dopravu nebo kabotáž, tedy vnitrostátní přepravu zahraničním přepravcem. V momentě, kdy nemám tachograf, byť ho podle tohoto evropského nařízení musím mít, budu moci dostat sankci až 500 tisíc korun.
4: Cílem opatření je narovnat podmínky na trhu a zvýšit bezpečnost na silnicích. Tachografy naopak nemusí mít dodávky jezdící výhradně po Česku. V sobotu ráno pracovníci odstranili jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa z fasády Kennedyho centra ve Washingtonu. Stalo se tak v souladu s rozhodnutím soudu, podle kterého nelze tuto významnou budovu věnovanou divadelnímu umění přejmenovat bez schválení kongresem.
1: Co se děje v regionu?
4: Hlavní město plánuje úpravu stávající vyhlášky o používání pyrotechniky. Současné nařízení dovoluje odpalování pyrotechniky 31. prosince a 1. ledna. Nově je v plánu dobu omezit pouze na 9 hodin během silvestrovských oslav. Důvodem změny je tradičně velká zátěž pro zvířata a pro lidi. Nově mají jednotlivé městské části také možnost zakázat pyrotechniku úplně.
1: Sport.
4: Barbora Krejčíková kvůli nemoci nenastoupila do finále tenisového turnaje. Titul získala 484. hráčka světa Robin Montgomeryová ze Spojených států. A Jakub Krejčí skončil na světovém poháru vodních slalomářů v Augsburgu 7. v časovce kajak krosu. Do vyřazovacích jízd postoupil také Martin Rudorfer z 28. místa.
1: Signál Rádio počasí.
4: Venku je oblačno, místy se objevují přehánky a teploty měříme od 17 do 21 stupňů Celsia. Podobné počasí nás čeká také zítra. Začátek dalšího týdne bude ve znamení polojasné a oblačné oblohy. I v pondělí počítejme místy s přehánkami. Foukat bude mírný západní vítr do 6 metrů za sekundu a teploty během pondělka vystoupají na hodnoty mezi 17 a 21 stupňů Celsia. Tak to byly další zprávy. Vracíme se opět k muzice. Hezký poslech.
1: Signál Rádio.
0: Dvě minuty po 13. hodině už vám bezvadné nedělní odpoledne přeje ze studia Lukáš Bláha. Já v příští chvíli přinesu ještě jeden tip, kam byste se dneska mohli vydat. Počkejte si na něj. Hezké odpoledne.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Máte ten správný víkendový signál a pokud rádi sportujete nebo holdujete aktivnímu pohybu, pak byste dnes ještě neměli chybět v pražském Radotíně. Důvod je ten, že tam pokračuje oblíbený Radotín Sportfest a na místě neschází ani kolegyně Lucka Sinková.
1: Čeká vás tady snad všechno. Sportovní turnaje, závody, workshopy, ale taky bohatý doprovodný program, když nebudete chtít sportovat, a to všechno v areálu koupacího biotopu. Vyzkoušet si můžete například biatlon, závody na megabordech nebo si užít nafukovací atrakce. Program je připravený jak pro nás dospělé, tak i pro děti, takže pokud dnes hledáte aktivní víkendový program pro celou rodinu, Radotín je prostě skvělou volbou.
0: Ano, a s jasnou variantou pro váš nedělní poslech je signál právě teď. I jedny Rednex, ať se vám signál skvěle poslouchá.

0: I krátce před půl druhou je s vámi Signál Rádio a tenistka Barbora Krejčíková měla touto dobou bojovat o devátý turnajový triumf kariéry, žel do finálového zápasu na turnaji v Hertogenboschi ji nepustila nemoc. Tak snad si to vynahradí na blížícím se Wimbledonu. Já doufám, že vám se také vyhýbají jakékoliv zdravotní problémy. No a za chvilku si společně užijeme další osmdesátky od Queenu a nebo OMD. Dobré odpoledne.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
2: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
2: se Signál Rádiem.
3: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

víkendový signál s datem 14. června zní ve vašich přijímačích. Dneska si připomínáme Světový den dárců krve, kterým patří velké díky. Přání toho nejlepšího ke jmení nám pak náleží Rolandům. A sešlo se nám tady hned několik kulatin či polokulatin. Americký prezident Donald Trump slaví osmdesátiny, zatímco se proti němu v celé zemi konají protesty pod heslem No Kings. 50 svíček z dortu sfoukne herečka a moderátorka Tereza Kostková a 65 je v tento den lehce excentrickému frontmanovi novoromantické party Culture Club, čili Boy Georgeovi. Později měl i několik vlastních hitů a tady je jeden z nich pro vaši pohodovou neděli. Everything I Own.

0: vlnách signálu Pet Shop Boys s přáním pohodového nedělního odpoledne. Za minutu a kousek už odbije 14. Dáme si tím pádem nejnovější zprávy v podání Honze Navrátila a další hodina přinese Pro Climbers, Stars on 45 nebo Hard. Zkrátka ty nejlepší 80.
1: Signál rádio doprava.
0: Ze všeho nejdřív ale zjistíme, jak to jezdí. Opatrnosti za dosti na dálnici D1, tam je čerstvá nehoda na 69. kilometru ve směru na Prahu, levý jízdní pruh uzavřen. Bouralo se i v Praze na výjezdu z tunelu Blanka na ulici Patočkova, kde se potkali motocykl s osobním vozidlem a ještě zůstáváme v metropoli v ulici Vosmíkových, teď právě havárie dvou osobních aut. Klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy. Hezkou neděli posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. O službu v české armádě je zájem. Vojáci už před polovinou roku splnili letošní náborový cíl, který počítal s přijetím 2250 mužů a žen. Podle velení směřuje k tomu, že letos získá až 3300 nových vojáků, což by bylo nejvíce od profesionalizace armády. Zvýšení zájmu o službu pomohly mírnější podmínky, jednodušší přijímací proces a také vyšší platy nebo benefity. Chystá se nový registr psů. Důvodem je skutečnost, že spousta psů má sice pod kůží čip, ale ten není nikde registrován a tak se majitele nedaří dohledat. Právě tomu má zabránit nová centrální evidence psů, do které budou muset od příštího měsíce majitelé své mazlíčky prostřednictvím veterináře nechat zapsat. Podpis dohody s Iránem je naplánován na dnešek, řekl to šéf Bílého domu Donald Trump. I hned po podpisu bude pro všechny otevřen Hormuzský průliv, tvrdí Trump, a těší se na spolupráci.
1: Co se děje v regionu?
0: Festival hrdosti Prague Pride čeká v letošním roce změna. Svou hlavní část přesune z Letenské pláně na ostrov Štvanice. A tomu se také přizpůsobí sobotní duhový průvod, který letos povede po nové trase ze spodní části Václavského náměstí přes historické centrum města právě až na Štvanici. Už 16. ročník týdenní přehlídky o životě leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí proběhne od 3. do 9. srpna.
1: Sport.
0: Vítězem závodu 1000 mil československých se stala posádka Arnošt Nezmeškal a Marek Ronovský s vozem Aero 50. Cenu ředitele Národního technického muzea si za svoji dlouholetou činnost také odnesl Nezmeškal, který je ředitelem odboru muzea dopravy technického muzea. K letošnímu ročníku poznamenaném počasí řekl více ředitel závodu Jiří Patočka.
2: Letos nás provázela nepřízeň počasí bohužel už od samého počátku a nevyhlo se nám to ani na Slovensku. Ale musím říct, že na to, jak vlastně to vypadalo a hodně pršelo, tak ty posádky opravdu splnily to naše heslo, že to je soutěž pro opravdové sportsmeny a vlastně to nakonec ujeli většinou bez problémů.
0: Připomeňme, že Klání, které navazuje na automobilový závod z první republiky, se jezdí jako závod pravidelnosti. Ve čtvrtek ráno odstartovali vozy z Opletalovy ulice v Praze a vydali se přes Kolín, Polnou, Velkou Bíteš, Ostrovačice a Hodoní až do Bratislavy. Následoval okruh po Slovensku a návrat do Prahy.
1: Signál Rádio, počasí.
0: A i zprávy ve 14 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je oblačno s teplotami od 17 do 21 stupňů Celsia a stejné počasí nás čeká zítra. Pondělní den bude s polojasnou a oblačnou oblohou a i na začátku dalšího týdne se ojediněle vyskytnou přehánky. Zítra zafouká mírný západní vítr rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty naměříme stejné jako dnes, mezi 17 a 21 stupni. Tolik zprávy.
1: Signál Rádio.
3: Děkujeme za ně, Honzo, já jsem Lukáš Bláha a zanedlouho pro vás budu mít informace, co se nového děje na fotbalovém mistrovství světa. A když jsme u Ameriky, tohle je slavná tamní dámská skupina Heart. Ať máte srdečné odpoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte víkendový signál, po Proclaimers se přesouváme směr trávníky.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádio.
0: A na něm se zatím příliš nedaří evropským týmům. Jedinému, kterému se dosud povedlo zvítězit, je Skotsko, když nad ránem porazilo Haiti. Překvapivě naopak ztratili body jak Švýcaři po remíze s Katarem, tak i Turci. Ti nestačili na Australany. Parádní fotbal nabídlo utkání mezi Brazílií a Marokem, které skončilo nerozhodně 1-1. No a právě Maroko se postaralo o unikátní zápis, stalo se vůbec prvním národním mužstvem v dějinách světových šampionátů, mající na hřišti současně 11 hráčů narozených mimo svou zemi. Taková je halt realita a taky situace ve světě, protože Mezinárodní fotbalová federace FIFA prý doporučila hráčům na mundialu ve Spojených státech zvážit nošení neprůstřelných vest pod dresem. Nejde o povinnost, ale o bezpečnostní opatření. Některé reprezentace už údajně testují lehké balistické vesty přímo na tréninku. To jsou věci.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Lehce po půl třetí jste se Signál rádiem a my moc dobře víme, že vy naši posluchači máte rádi historii naší metropole. Proto vám přinášíme jedinečné střípky z ní prostřednictvím vypravěče Davida Černého. Tento týden byla během úterního brzkého odpoledne řeč o potoku Brusnice, který mimo jiné protéká i Jelením příkopem u Pražského hradu. Pokud vám to uniklo, pak si určitě dejte reprízu Miluju Prahu dnes po 17. hodině a nebo už teď hned v archívu na našem webu signalradio.cz.
2: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

víkendové vysílání Signálu. Pro jistotu připomínám, že na železnici v Česku dnes začal platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. A možná si ještě vzpomenete, jak jste jako malí zkoušeli rovnováhu právě chozením po kolejích. Poctivě na nich trénoval asi estonský provozochodec Jan Ross, který si v minulých dnech připsal další pozoruhodný výkon, když ve Varšavě po laně přešel mezi dvěma nejvyššími polskými budovami. Trvalo mu to zhruba půl hodiny, než došel z vrcholu Paláce kultury na hrot Vaso Tower. Pohyboval se přibližně 180 metrů nad zemí, přičemž toto číslo se měnilo podle toho, jak se lano prověšovalo. Tak ačkoliv je 14. červen zrovna dnem blbnutí, tohle doma radši neskoušejte. Z Polska jdeme trochu dál, na dovolenou do Egypta z Bengals. Hezké odpoledne.

0: Fools Garden na Svéteru signálu dostali téměř k 15. hodině. Ve studiu už je tak přede mnou Honza Navrátil, který připravil nové zprávy a po nich se můžete těšit na další 80kové pecky od Prince, Otavan nebo Aháčů.
1: Signál rádio doprava.
0: Za všeho nejdřív ovšem míříme na tuzemské silnice. Nehoda na D1, 27. kilometr ve směru hlavní město. Potkali se zde dvě osobní vozidla a zůstává neprůjezdný pruh pravý pro pomalá vozidla, ano, takto. D11, 64. kilometr, tam máme ve směru Hradec Králové porouchané vozidlo a ještě havárka v Brně, v ulici Zvonařka, tady jsou v sobě dvě osobní auta. Ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký nedělní den, je s vámi Signál Rádio a teď také další zprávy. Od dnešního dne není možné na obalech medu uvádět, že pochází ze zemí Evropské unie nebo ze zemí mimo Evropskou unii. Nová evropská vyhláška totiž stanovuje povinnost uvést konkrétní zemi původu, kde byl med sebrán. Startuje houbařská sezóna. Podle mykologů můžeme právě teď najít hřiby kováře a také praváky. Houby si potrpí na ideální podmínky. Potřebují vlhkost, teplotu a vadí jim, když fouká vítr. Aktuálně se houbám daří především v listnatých lesích. Nejlepší je vyrazit na houby zhruba 5 až 6 dnů po dešti a nezaškodí se porozhlédnout také v remíscích a na lesních cestách. Švýcaři dnes v referendu rozhodují o tom, zda by konfederace, kterou nyní obývá asi 9,1 milionu lidí, měla omezit počet svých obyvatel na nejvýše 10 milionů. Hlasování, které je první svého druhu na světě, by mohlo výrazně omezit přistěhovalectví i z Evropské unie, která má se Švýcarskem dohodu o volném pohybu svých občanů. Postoj k otázce rozděluje veřejnost. Průzkumy naznačují těsný výsledek.
0: Co se děje v regionu?
1: Na autobusovém nádraží v Kladně odstartovaly přípravné práce před rekonstrukcí. Dělníci likvidují zábradlí a zrezivělé přístřešky a chystají staveniště. Se samotnou rekonstrukcí se začne se začátkem prázdnin. Součástí projektu je také výsadba 20 stromů a vybudování parkoviště pro zhruba 120 automobilů. Práce vyžadují změny v odjezdových nástupištích. Honza Navrátil, Kladno.
0: Sport.
1: Basketbalisté Pardubic zvítězili v šestém finále Národní basketbalové ligy nad Nymburkem vysoko 86-57. Zvládli i třetí domácí utkání v sérii a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Souboj o titul budou Středočeši hostit v pondělí od 17 hodin v Praze na Královce. Zápas hodnotí trenér Pardubic Jan Šotnár.
2: Nebudu tady přestírat, že nejsem překvapený. Jo. Já jsem samozřejmě našemu týmu věřil. Věřil jsem, že to dotáhneme do vítězné koncovky, ale to, že tady dneska se střelíme Nymburk, samozřejmě ještě teď momentálně po utkání. Jako pořád se snažím střebat. Bylo evidentní, že ta energie došla v Nymburku. My jsme na to trošičku jako spolíhali v těch taktických plánech, když jsme jeli do Nymburka, tak jsme říkali, že ten nejtěžší zápas bude zápas číslo 5. My jsme ty poslední minuty dohrávali opravdu se sestavou, tak aby jsme tady mohli mít energii na ten čestý zápas. Nymburk do toho dal všechno v tom pátém a myslím, že dneska druhý poločas se ta energie na naší straně.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A další nedělní odpolední zprávy doplníme pohledem na počasí. Venku je oblačno a teploty se pohybují mezi 17 a 21 stupni Celsia. Podobné počasí nás čeká na začátku dalšího týdne. I pondělí bude oblačné a i zítra počítejme ojediněle s přehánkami. V pondělí zafouká mírný západní vítr rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty naměříme stejné jako dnes, tedy mezi 17 a 21 stupni. Zprávy končí. Hezké odpoledne se Signálem.
0: Signál Rádio.
3: To vám v 15 hodin a 4 minuty přeje konec konců i Lukáš Bláha za mikrofonem a brzy prozradím, na jaký koncert si už od zítra můžete vychytat v našem vysílání vstupenky. Zůstaňte tedy s námi, pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: víkendovém signálu Prince, Purple Rain, a hodně deště muselo protéct řekami, aby se znovu ukázala u nás tahle parta.
1: Se signálem na Duren-Duren. Na Duren-Duren.
0: Dlouhých 14 let se nám jaksi vyhýbali, ale budiš jim to odpuštěno, teď přijedou 24. června do pražské O2 Areny, tedy už za 10 dní, aby tam předvedli všechny své velké hity, a právě jejich znalost vám může dosti pomoci, protože jakmile se nějaký objeví v našem éteru, znamená to pro vás možnost vyhrát si dvě vstupenky. Od zítra do pátku můžete se to stát i několikrát denně. A co třeba tenhle o divokých klucích? Nebo bondovka A View to Kill. Či song o jednom perfektním dni. Já věřím, že právě vy jeden takový zažijete u nás už příští týden. Jakmile zazní Duren Duren, číslo je jasné, 910. 260 910. Držím moc palce.
1: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duren Duren od Signál Rádia.

0: Minutu po půl čtvrté jedeme dál nedělním odpolednem na signál rádiu USA for Africa, We Are the World, a právě 14. červnový den si připomínáme jedno důležité výročí spojené se sjednocováním. Přesně před 23 lety skončilo referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii. 77% hlasujících bylo tehdy pro vstup. Ten se uskutečnil 1. května následujícího roku 2004. Teď zpátky do nedělního odpoledne v roce 2026. Za chvíli, když se dívám do playlistu, jak jinak než 80ky, Zaragoza Band anebo Phil Collins. Hezké odpoledne.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Zaragoza Band už přišli, víkendový signál Siline k vašim uším a vzhledem k datu 14. června je celkem záhodno přemýšlet o tom, kam udat vaše ratolesti o prázdninách. Co takhle je svěřit vodákům na Brněnskou přehradu? Bezva tip na příměstský tábor nese kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Na Brněnskou přehradu si můžete zajít nejenom se projít, zaplavat si anebo svést se parníkem. Na Brněnskou přehradu můžete o prázdninách vyhnat svoje děti a tak se jich vtipně zbavit. Pokud tedy hledáte pro své děti nezapomenutelný letní program plný sportu, dobrodružství a relaxu, poslouchejte dobře. Přihlaste je na příměstské tábory Veslařského klubu. Ten letošní je s podtitulem Na vlnách dobrodružství. Děti si v něm užijí léto na Brněnské přehradě i na

Uši. Příměstský tábor, který každoročně pořádá Veslařský klub lodní sporty Brno na Rakovecké 30, je ideální pro děti od 8 do 15 let. Ty čeká spousta zábavy, ale i individuální přístup zkušených trenérů. Vyzkoušejí si pedalboardy, veslování i nafukovací čluny a vyrazí do přírody, kde si užijí i koupání a odpočinek. Celodenní stravování je samozřejmostí ve skvělém zázemí na Rakovecké 30, najdou jistě i další kamarády. V případě nepřízně počasí je pro děti zajištěn náhradní program v místní klubovně. A s přihláškami neváhejte, o tento tábor bývá velký zájem. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Dopřáváte si víkendové vysílání signálu. 16. hodina se nezadržitelně blíží. Za 2 minuty je tady s ní Honza Navrátil, který nachystal čerstvé zprávy. No a v příští hodině po nich opět 80kové hity. Dáme si třeba YouTube, ABU a nebo Bee Gees.
1: Signál rádio doprava.
0: Teď ale ta správná chvíle vydat se do provozu. Na D8, 11. kilometr ve směru Teplice havarovalo osobní vozidlo do svodidel a ještě buďte obezřetní na D1, 126. kilometr ve směru Brno u Jihlavy, kde je porouchané vozidlo. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a šťastnou cestu. Take me.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
1: Signál Rádio zprávy.
2: Příjemný poslech Signál Rádia, opět po hodině plné muziky, pojďme na zprávy. Pražský hrad od začátku letošního roku obdržel celkem 447 žádostí o milost. Informaci poskytl Filip Platoš z odboru komunikace prezidentské kanceláře. Prezident Petr Pavel letos zatím udělil 4 milosti. Celkem jich od nástupu do funkce udělil 23.
3: V letošním roce bylo do kanceláře prezidenta republiky doručeno bezmála 450 žádostí o milost. Za celý loňský rok jsme jich pak evidovali celkem 1196.
2: Doplňme, že udělením milosti může prezident zastavit trestní řízení, zmírnit nebo odpustit udělený trest anebo zahladit odsouzení. Z českých prezidentů institut nejvíce využíval Václav Havel. Pavlův předchůdce Miloš Zeman rozhodl celkem o 26 milostech. Silničáři dnes ráno obnovili provoz na dálnici D4 u Jíloviště po noční uzavírce kvůli demolici mostu. Řidiči nyní projedou v jednom pruhu v obou směrech, řekl to Josef Holek z krajské správy a údržby silnic. Po generální opravě se dnes otevírá železniční trať mezi Berlínem a Hamburkem. Mimo provoz byla od začátku loňského srpna. Po trase tak mohou opět jezdit také spoje českých drah z Prahy na sever Německa.
1: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město odkoupí za 332 milionů korun od správy železnic pozemky klíčové pro stavbu drážní promenády. Ve Strašnicích se jedná o 10 pozemků a ve Vršovicích o 2. Spolu s těmito pozemky Praha získá také některé původní železniční stavby a autentické industriální prvky. Ty budou někdejší trať připomínat. Odkup pozemků už schválili radní. Na řadě jsou tak zastupitelé.
1: Sport.
2: Kajakář Josef Dostál se na mistrovství Evropy vrátil na druhé místo v závodě na 500 metrů. Polská výprava totiž uspěla s protestem proti diskvalifikaci vítěze Alexe Boruckého. A česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková zrušila svoji účast na úterní zlaté tetře. Bronzová medailistka z letošního halového mistrovství světa v Toruni potřebuje dohnat trénink po zranění kotníku, které utrpěla v přípravě na venkovní sezónu.
1: Signál Rádio počasí.
2: A zprávy v 16 hodin končíme pohledem na počasí. Venkovní teploty měříme mezi 17 a 21 stupni. Je oblačno, místy se ještě vyskytují i přehánky. A podobné počasí nás čeká také na začátku dalšího týdne. Pondělí bude polojasné a oblačné a i zítra se ojediněle vyskytnou přehánky. Foukat bude mírný západní vítr rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty naměříme také mezi 17 a 21 stupni. Tak to byly další nedělní zprávy. Na signálu se vracíme k muzice. Hezký poslech.
1: Signál Rádio.
4: 3 minuty po 16. hodině vás dal zdraví Lukáš Bláha. Za pár chvil si dáme výsledky víkendového průzkumu týkajícího se existence mimozemského života. Počkejte si na to, zatím posílám Bee Gees s přáním krásného odpoledne.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Posloucháte víkendový signál. Ještě kolem roku 2010 věřila v existenci inteligentního mimozemského života méně než polovina Američanů. Podle průzkumu, jehož výsledky zveřejnila stanice CBS News, dnes tento názor sdílí už většina, konkrétně 63%. Přibližně jeden z pěti si ke všemu myslí, že už lidstvo s mimozemšťany navázalo kontakt a další očekávají, že k němu dojde. Já bych raději zůstal na naší planetě, tady je spousta míst pro zkoumání a čeští turisté objevují čím dál tím více takzvané pomalé cestování. To jest, chtějí od cestovek místní život, nikoliv rezorty. Změna je prý vidět i co se týče ubytování. Část Čechů už tolik netáhnou obří hotely s all inclusive a masovými výlety. Souhlasíte?

0: Minuta chybí do půl páté nedělní odpolední, ale my se ještě na chvíli vrátíme do středečního dopoledne. To jsme tady u nás ve studiu totiž přivítali vzácného hosta, leteckého akrobata Martina Šonku. Pokud jste taky někdy přemýšleli, jak se vlastně létaly bláznivé závody Red Bull Race mezi kužely pár metrů nad zemí a co se přitom pilotovi honí hlavou, pak jste dostali odpověď. Ale jestli vám to uniklo, nevadí, reprízu rozhovoru kolegy Luboše Dvořáka si můžete vychytat v našem éteru už dnes po 18. hodině a mnohem dříve za pár minut taky speciální magneťákový hit nebo 80kové Fancy či Crowded House. Hezké odpoledne.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně. A vy u toho můžete být s námi. Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran. Jakmile zazní, na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky. Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran se Signál rádiem.
2: Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Je s vámi Signál, má pro vás zase jednu extra hitovku z Magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Zpívat nám z ní bude paní, která pochází ze sousedního Německa a velmi populární byla a je stále i u nás. Když ještě řeknu, že manželem jejím byl Michal Kretu, pak už jste možná doma. Kromě partnerského vztahu šlo též o ten pracovní, napsal pro ní mnoho pecek, včetně tohoto, který vznikl na konci 80. Sandra a v překladu doslova Honza chce žít, Johnny Vonelli.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Taky Erasure vám po vlnách signálu posílali přání pohodového finiše víkendu, protože 17. se nezadržitelně blíží, taky ve střehu Honza Navrátil s jeho aktuálními zprávami a následovat budou Freddie Mercury, Buggles nebo Toto, zkrátka ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nejprve ale míříme do provozu. Velký pozor na dálnici D1, 58. km ve směru na Prahu. Tvoří se zde kolona vozidel po hromadné nehodě 4 osobních aut. Zůstává neprůjezdný levý pruh. A ještě se bouralo na silnici 7 u Slaného na kruhovém objezdu, kde jsou v sobě 2 osobní vozidla. Taky v těchto místech buďte obezřetní a klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou neděli, posloucháte Signál Rádio, hodina plná 80. je opět za námi, na řadu tak přichází další aktuální zprávy. Dnes vstupuje v platnost pravidelná letní změna vlakových jízdních řádů. Detaily má mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Ve většině regionu dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkend během letní sezóny. Od července začne v Jihočeském kraji platit nový integrovaný dopravní systém IDESKA a v souvislosti s tím dojde také k rozšíření platnosti tarifů PIT a IDPK.
1: Zrušení televizních a rozhlasových poplatků projedná na zítřejším zasedání vláda. Ministři by měli rozhodnout také o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat přímo ze státního rozpočtu. Prezident Spojených států amerických Donald Trump dnes oslaví 80. narozeniny zápasnickou show smíšených bojových umění na jižním trávníku Bílého domu. Agentura AP tuto akci označuje za dříve nepředstavitelnou.
0: Co se děje v regionu?
1: Někdejší budova Chemapolu v pražských Vršovicích půjde nakonec k zemi. Několikapatrový dům totiž není památkou, z jeho minulosti se zachovalo příliš málo původních prvků. Podle vyjádření developerské společnosti, které budova patří, neproběhne demolice dříve než na začátku roku 2029. Dům byl postavený v roce 1970, v roce 2004 prošel úpravami.
0: Sport.
1: Kanoista Martin Fuchsa se po sobotním zisku titulu na kilometru stal v Portugalsku mistrem Evropy i na poloviční trati. Zopakoval tak double z roku 2013. A fotbalistům Turecka nevyšel návrat na mistrovství světa po 24 letech. V úvodním zápase skupiny D podlehli ve Vancouveru Austrálii 0-2.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je oblačno, místy také ještě pořád i s přeháňkami nebo s deštěm a vítr fouká od západu. Nejvyšší teploty dnes měříme od 17 do 21 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno a oblačno a i pondělí nám nabídne ojediněle přeháňky. Foukat bude mírný západní vítr do 6 metrů za sekundu a teploty budou stejné jako dnes. Měřit je budeme mezi 17 a 21 stupňů Celsia. Další odpolední zprávy na signálu jsou minulostí. Honza Navrátil se už teď těší opět za hodinu.
0: Signál Rádio.
3: Honzo, my taky se těšíme a vy se ještě dřív už za pár chvil dočkáte návratu do historie našeho hlavního města, tedy Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát se díky němu dozvíte něco o potoku Brusnice. Moje jméno je Lukáš Bláha, přeju senzační pozdní nedělní odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Díky, že jste se Signál rádiem a na oplátku se zase dozvíte něco opravdu velmi zajímavého z historie naší metropole.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Je to nenápadný, avšak pro Prahu osudový potok. Jmenuje se Brusnice. Ze země vyvírá v Břevnovském klášteře. A přestože jeho 4,5-kilometrový tok je dnes povětšinou schován pod zemí v potrubí, zásadním způsobem ovlivnil dějiny českého státu. Bez potoka Brusnice by možná nebyl Pražský hrad, anebo by stál úplně jinde. Tomuto dnes malému potůčku, který během roku i dosti často vysychá, se v průběhu věků podařilo vyhloubit hluboké údolí dnešního Jeleního příkopu, který tak nabídl ideální strategické a bezpečné místo pro stavbu Pražského hradu, který stojí na vysoké ostrožně právě nad soutokem Brusnice a Vltavy. Ostatně kněžna Libuše ve svém proroctví věštila slávu budoucího města Prahy a určila polohu města tak, že ho na půlnoc, tedy od severu, ohrazuje potok Brusnice hlubokým ouvalem. Pražský hrad pak dal jméno celé dnešní Praze od Suchdola po Zbraslav a od Sobína po Klánovice. Hlavní pramen najdeme v Břevnovském klášteře v pavilonu Vojtěška. Podle legendy se právě u tohoto pramene setkali kníže Boleslav II. A svatý Vojtěch. Oba měli stejný sen, na jehož základě na tomto místě založili v roce 993 vůbec první benediktínský klášter v Čechách. Samotný název Brusnice nemá s brusinkami nic společného. Jméno vzniklo v dávných dobách, kdy měl potok ještě dostatek vody a prudký spád. Lidé tehdy říkali, že bručí, a odtud zešel starý název Bruska, který se časem proměnil v současnou Brusnici. Nejdelší část toku Brusnice na povrchu najdete v Jelením příkopu pod Pražským hradem. Za Rudolfa II. Se zde chovala jelení zvěř, podle které dostal příkop název. Méně se už ví, že za první republiky byl u potoka medvědinec. Medvědi, které dostal prezident Masaryk od legionářů, zde vydrželi až do 50. let 20. století. Dnes v příkopě najdete už jen medvědářův domek a ze zdi vyvěrající medvědí pramen, který je ozdoben reliéfem medvědí hlavy. Když Marie Terezie nechala v 18. století kvůli zpevnění přístupu na hrad od severu vybudovat sypaný val, dnešní Prašný most, Jelení příkop se rozdělil na horní a dolní část a potok byl sveden do Roury. V roce 2001 však skrze tento masivní val vznikl jedinečný průchod pro pěší podle návrhu architekta Josefa Pleskota. Tímto cihlovým tunelem dnes lidé procházejí přímo podél koryta potoka v hlubokém údolí pod hradbami hradu. Pro Signál rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Stále ještě si dáváte víkendový signál a to je dobře, protože pro vás máme novinky z fotbalového šampionátu.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádio.
0: Curaçao, tak to je nápoj, ale taky nejmenší stát, který se na něj kdy probojoval. Na kouzelném karibském ostrově na ploše pouhých 444 kilometrů čtverečních žije jen necelých 200 tisíc obyvatel. A ti budou dnes držet palce svým miláčkům v úvodním utkání proti Německu. Otázkou asi zůstává, o kolik branek to skončí. Zápas začíná úderem 19. hodiny. To Japonsko na předchozím světovém šampionátu neprohrálo s žádným evropským soupeřem. Ve skupinové fázi porazilo už zmíněné Německo a Španělsko a v osmifinále remizovalo s Chorvatskem, se kterým následně vypadlo v penaltovém rozstřelu. Prvním soupeřem země vycházejícího slunce na tomto turnaji v Severní Americe od 10 večer bude další evropský celek Nizozemsko. Pak jsou tu ještě dvě utkání, už spíše pro opravdové fotbalové fanšmekry, nebo pokud nebudete moci v noci spát. Od 1 hodiny se střetnou pobřežní slonoviny versus Ekvádor a ve 4 ráno klání Švédska s Tuniskem.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Posloucháte Signál, jak už jste mohli slyšet z našeho éteru, příští týden se nám výrazně oteplí, na zítra je navíc potvrzené vyjasnění oblohy a pravděpodobnost deště je nízká. Ráno však ještě může být dosti studené, co jsem se díval kolem 10 stupňů, tak tomu upravte váš outfit, pokud budete zítra po ránu vyrážet někam ven. Od 6 hodin vás jako vždycky bude probouzet Jirka Svoboda, Lukáš Blaha se loučí pro dnešek, protože hodiny ukazují 17.42 po 18. už repríza středečního rozhovoru, tak si ho taky nenechte ujít, stejně jako další muziku. Tohle jsou Alfabel, mějte se dobře a brzy na Signálu, ahoj.

0: signálu. Syn slunce od Texas nás přivedl na pokraj 17. hodiny. Za dvě minuty už odbije 6. večerní. Čeká vás s tím pádem souhrn zpráv v podání Honzy Navrátila a ještě zjistíme, jak to jezdí.
1: Signál rádio doprava.
0: S komplikacemi stále počítejte na dálnici D1 po hromadné nehodě 4 vozidel, 58. kilometr ve směru Praha. Je tam levý jízdní pruh uzavřen. D11, 55. kilometr ve směru Hradec. Tady je pro poruchu odstavený autobus. A ještě přímo v hlavním městě v Plzeňské ulici očekávejte zdržení a neprůjezdný pravý pruh kvůli porouchanému vozidlu. Ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce, tak buď od 20. června u toho.
2: Signál Rádio, zprávy.
3: Hezký nedělní podvečer, 18. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio. A teď také další zprávy. V partii na CNN Prima News se řešila i dočasná ochrana pro uprchlíky z Ukrajiny. Předseda SPD Tomio Okamura řekl, že by ji zrušil. Předseda ODS Martin Kupka to naopak přirovnal k výroku komerčního fašisty. Pro firmy, které k mezinárodní přepravě zboží využívají dodávky, začne od začátku prázdnin platit nová povinnost. Ta vychází z evropského balíčku mobility. Vybavené tachografem tak budou muset být od 1. července dodávky, které převážejí zboží přes hranice, anebo které jsou provozované zahraničními firmami, pokud zajišťují vnitrostátní přepravu v jiné zemi. Za chybějící přístroj hrozí ve správním řízení podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky pokuta až 500 000 korun.
4: Od 1. června letošního roku budou muset být dodávky s nejvyšší povolenou hmotností od 2,5 do 3,5 tony vybaveny chytrým tachografem druhé generace, a to v momentě, že budou využívány pro mezinárodní dopravu nebo kabotáž, tedy vnitrostátní přepravu zahraničním přepravcem. V momentě, kdy nemám tachograf, byť ho podle tohoto evropského nařízení musím mít, budu moci dostat sankci až 500 tisíc korun.
3: Cílem opatření je narovnat podmínky na trhu a zvýšit bezpečnost na silnicích. Tachografy naopak nemusí mít dodávky jezdící výhradně po Česku. V sobotu ráno pracovníci odstranili jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa z fasády Kennedyho centra ve Washingtonu. Stalo se tak v souladu s rozhodnutím soudu, podle kterého nelze tuto významnou budovu věnovanou divadelnímu umění přejmenovat bez schválení kongresem.
2: Co se děje v regionu?
3: Hlavní město plánuje úpravu stávající vyhlášky o používání pyrotechniky. Současné nařízení dovoluje odpalování pyrotechniky 31. prosince a 1. ledna. Nově je v plánu dobu omezit pouze na 9 hodin během silvestrovských oslav. Důvodem změny je tradičně velká zátěž pro zvířata a pro lidi. Nově mají jednotlivé městské části také možnost zakázat pyrotechniku úplně.
2: Sport.
3: Barbora Krejčíková kvůli nemoci nenastoupila do finále tenisového turnaje. Titul získala 484. hráčka světa Robin Montgomeryová ze Spojených států. A Jakub Krejčí skončil na světovém poháru vodních slalomářů v Augsburgu 7. v časovce kajak krosu. Do vyřazovacích jízd postoupil také Martin Rudorfer z 28. místa.
2: Signál Rádio, počasí.
3: A víkendové zpravodajství na Signálu končíme samozřejmě pohledem na počasí. Pondělní den bude s polojasnou a oblačnou oblohou a i na začátku dalšího týdne se ojediněle vyskytnou přehánky. Foukat bude mírný západní vítr rychlostí maximálně do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme stejné jako dnes, tedy mezi 17 a 21 stupni Celsia. Takové byly zprávy na Signálu v neděli s datem 14. června. Hezký zbytek víkendu a skvělý start do dalšího týdne s naší muzikou. Přeje Honza Navrátil.
2: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Posloucháte Signál Rádio, zdraví vás Luboš Dvořák. Dnes se opět odlepíme od země, vydáme se do oblak. No a já můžu říct radostí, že přivítáme tady u mikrofonu Martina Šonku. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Než se dostaneme do těch oblak, zeptám se vás, jak kluk z Dvora Králové nad Labem se do těch oblak dostal.
2: No já jsem se tam dostal tak nějak tím, že jako malý dítě jsem propadl letadlům, tvarům letadla, příběhům pilotů díky mému tátovi, který je obrovský fanda do lítání a i když nikdy sám teda nelítal, tak má doma spoustu knížek, poděl nás na letecký dny a nějak se to tam prostě vytvořilo ve mně.
1: Takže se to přetavil ve skutečnost.
2: Začal jsem toužit býti stíhacím pilotem, to byl takový můj dětský sen a díky tomu vlastně jsem se furt tak nějak jako kolem těch letadel motal. Až jsem začal v 17 lítat v Faroklu v Táboře a úplně jsem se do toho zamiloval vlastně prvním letem a pak už jsem se snažil furt a snažím co nejvíce dělat letadle.
1: Jaké to je přesednout z toho aeroklubáckého prostředí do letadla, které už patří do výzbroje armády České republiky, nebo i za Knipl si sednout Boeingu dopravního?
2: Já tohleto, ten Boeing, ten nemám ve sbírce, kromě nějakého simulátoru. Já vždycky říkal, že mě baví lítat hlavou dolů, tak...
1: No pasažery Boeingu moc neprej.
2: Ty by to neocenili, no. Ale je to svým způsobem, jakoby ten přístup k tomu lítání je jako velice podobný. Samozřejmě se plně jiný úkoly, ty stroje vyžadují trošku zase jiný věci od pilota, ale vlastně je to jako svým způsobem, já tím, že pro mě lítání je splněný sen, tak já prostě, ať jsem na jakýmkoliv letišti, tak mám rád letadla, mám rád ty lidi, který vlastně kolem nich se motají. Takže, že by to bylo úplně diametrálně jiný, samozřejmě to vojenský režim, vojenský letadla, ale to moje nadšení je vlastně stejný a přístup pilota, který se dá do toho letadla, co se nějaký zodpovědnosti přípravy týče a takovýhle, tak vlastně svým způsobem podobnej.
1: Jaká byla ta výzbroj tehdy, když jste šel do armády jako už pilot, letec?
2: No vy to říkáte, jak kdyby to bylo jako přes 100 lety, ale to zas...
1: No ne, tak teď už jste instruktor.
2: No jo,
1: teď učíte.
2: Ale ty letadla tam lítají prakticky stejný. Já už jsem nestih ty letadla, ty ruský provenience, MIGI a tak a Suchoje, tak ty jsem já nestih. Já vlastně, když jsem skončil vojenskou školu v Brně, tak jsme, nebo ještě na škole jsme lítali L-29 Delfín. To už je teda stroj, který je vyřazený. My jsme vlastně byli poslední ročník, který si ho zalítal. Potom to byly L-39 Albatros, ty shodou okolností letos skončí taky vlastně v centru leteckého výcviku v Pardubicích, kde lítají, tak letos dolítají. No a pak L-159 Alka a Gripen. Tyhle éra do dneška furt lítají, takže já jsem jako současník toho vojenského lítání, bych řekl.
1: Já vím, ale když jste se učil, tak jako třeba ty MIGy ještě doteďka ve Vodochrech mají chlapci v dílnách. Já jsem se ptal, jak je to možné, říkali, na tom se principy nemění, no. Já jsme museli tu azbuku vyměnit. Takže to se stává. O létání dnes si povídáme s Martinem Šonkou.
0: Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Martin Šonka, naším dnešním hostem, pilot. Já jsem to nakousnul v předešlém vstupu, vy jste teď instruktorem v Pardubicích. Vlastně teď tam se přistěhovali gripery, protože to Čáslav je rozbombardovaná. Teda stavebními stroji, takhle jsem to
2: myslel. Ano, tam se kope ve velkém, takže teďka tam pár týdnů máme gripeny. A no, vlastně jsme sloučili provoz s tím naším. Aby se to tam všechno vešlo, tak jsou tam jenom gripeny z Čáslavy, 159 ty šly do náměště na Toslavu. Vrtulníky teďka už CLVčka vlastně máme standardně v Přerově na letišti, takže se to takhle jakoby rozprostřelo po republice. No a fungujeme s gripenama, myslím velice dobře.
1: Co to říkají Pardubičáci?
2: No, tak samozřejmě jako ten gripen vyrábí trošku víc hluku. Tak milovníci létání a letadel jsou nadšení. Ty jásají, že tam máme nadzvukový stroj a ty, co úplně tomu nefandí, tak samozřejmě jako to mají složitější, no.
1: Vy jste prozradil, že raději létáte hlavou dolů. Já když jsem poprvé viděl race mezi těmi, já myslel, že to je počítačová hra, nejdřív jsem to viděl v televizi.
2: Já když jsem to viděl poprvé naživo v Budapešti,
1: ano.
2: Když jsem ještě vůbec tam jako nebyl ani nominován do toho závodu, tak jsem taky tak jako na to koukal, že to je snad jako jak počítačová hra nebo modílky, že to bylo
1: ano, tak, že si hrajou chlapci někde.
2: Tak rychlý, tak agresivní lítání, tak přesný, že mi to až jako přišlo nemožný, že v tom někdo sedí.
1: Jak jste se k tomu dostal? Jste si řekl, tak tohle chci zkusit, nebo?
2: Jako slepej houslím úplně. Já prostě párkrát asi v životě měl nějak štěstí. Já osobně samozřejmě tenhle ten sport jsem sledoval a tím, že tam lítali úplně jakoby ty největší hvězdy toho našeho sportovního akrobatického lítání, tak to pro mě byla taková jako meta někde, kde si téměř nedosažitelná. Já v té době lítal chvíli v kategorii Unlimited akrobaci, to je ta nejvyšší kategorie a v roce 2007 jsme měli mistrovství světa ve Španělsku a vystoupil jsem z letadla a přišel za mnou člověk, Američan, říká, že hledá talenty do Red Bull Air Race a nabít mi, jestli to sleduju, se mě zeptal a tak, a jestli bych měl zájem se tam zkusit nominovat a tím to vlastně začalo. Já to všechno odkejval a už to bylo.
1: Ale ta technologie toho létání je naprosto úplně jiná. Tam se porušují snad všechny předpisy, vzdálenost od pevných překážek a podobně. Jako...
2: Tam naopak se míří do těch překážek, ano, to je takové jako pro pilota. Pilot je cvičen vyhybat se překážkám, my do nich jako míříme, do těch bran. Ale kolikrát to jako i člověk, ta brána tak jako vypadala z té kabiny, hlavně když do ní jako nalítáváte pod úhlem, tak ona se jako svírá, že jo. A je tam méně místa na proletění a někdy opravdu to jako bylo jasný, že tam to letadlo se nemůže vejít, tak to člověk jako namířil doprostřed a jenom čekal ránu od těch křídel, že to trefíte a někdy se ozvala rána a někdy ku podivu ne, ale jinak je to fantastický, je to lítání, kde je opravdu vyžadovaný jsou zkušenosti z letecké akrobacie, protože jde o agresivní, velice přesný jako lítání, je to lítání rychle a nízko nad zemí, což tomu ještě přidává a nejenom pro diváka, ale i pro nás jako pro piloty, protože i pro mě prostě účastnice této soutěže byl neskutečný zážitek jako z pilotního hlediska. Jednak ty lokace, kde všude se závodilo, na místech, kde opravdu se jako s letadlem by se člověk jako neukázal, třeba kolem Sochy svobody v Americe, na Manhattanu a tak. A pak jenom ten let z té trati samotnej je taky obrovský zážitek. Ten vjem rychlosti, když se vám něco míhá prostě půl metru od křídla, při rychlosti někde okolo 300 až 350 km hodině, tak je úžasný. No.
1: Jaký je teď současný osud Red Bull Air Race? Vývoj?
2: Red Bull Air Race je takovej, že vlastně od roku 2019, kdy byla poslední sezona, tak je to pozastavený. Red Bull z toho vystoupil jako hlavní sponzor, tím se to zastavilo. A od té doby se tak jako různé agentury snaží to nějakým způsobem jako převzít a rozjet, ale je to tak náročný, hlavně samozřejmě finančně. Tak zatím se to víceméně nepovedlo. Pořád tady jsou agentury, co jako se snaží. Takový jako, co trvá nejdýl, tak je takzvaný Air Race X, to je to, co jako doteďka vlastně lítáme, to organizují Japonci už 4 roky ale je to takový e-race jako na dálku. Já nám vlastně pošlou souřadnice pilonů v uvozovkách, když ty pilony nemáme. Já si v táboře na letišti dám takový značky nebo kolem runway a proletím tu trať. Chytrá krabička mi změří čas v letadle, já pošlu data do Japonska a oni z toho udělají takový jako virtuální závod. Takže takovýhle virtuální závod je. A rádi by nějaký závod udělali i reálný, ale zatím se to nedaří. No. Takže zatím je to bohužel u ledu a já se věnuju teda dál letecký akrobaci.
1: Obraťme list, Martin Čunka naším dnešním hostem.
0: Posloucháte Signál Radio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: S Martinem Šonkou o letání, probrali jsme ten adrenalin, vy se zúčastňujete vlastně letecké dny, co na to předvedete?
2: Já se usedám velice rád do všeho, co, do čeho mě nechají usednout a co mi pučej.
1: Já tomu říkám hadráky občas.
2: Ale, jasně, a když to letí, když vás to máme na oblohu, tak je to taky hezký. A je to zase úžasný se vyzkoušet, jak na čem vlastně naši předkové začínali. Ty jste měl asi na mysli, když jste mluvil o mojí kariéře v armádě, zřejmě tuhle tu éru, tak tu já jsem ještě tu nepamatuju, to je opravdu dlouho před, ale já budu lítat standardně, předpokládám, se svojí extrou akrobatickou, tentokrát s jednomístným speciálem, teďka jsme 2 roky řešili trošku technické problémy na tom letadle, takže letos je plně připravená tato soutěžní vlastně jednomístná, která slouží pro soutěže v letecké akrobaci. Zase mám nějaký nový figury a tak, takže se doufám, že to bude zase ještě o trošku lepší. A...
1: Jaký je to stroj, jak je silný, jak bys to technicky přiblížil zjednodušeně?
2: Je to Extra 300 SR, je to stroj, který vlastně byl vyroben pouze ve 2 kusech, protože původně byl vyrobený pro Red Bull Air Race. Je to víceméně odnož Extra 330 SC, což je dneska běžně jako používaný akrobatický speciál. Asi nejvíc, když jdete na mistrovství světa, tam je 50 pilotů, tak 40 z nich lítá tuhletu Extru. Takže je to opravdu takový nejlepší stroj prakticky dneska na tuhle jako takovou tu plnotučnou akrobaci soutěžní. No, má to silný motor. To moje letadlo má ještě o trošku silnější motor, než je standardní. Standardně tam nějakých 315 koní, já tam mám asi 340 koní. A takže je to úžasný se s tím svíst, prostě je to nádherný aero, který má spoustu výkonu, je manevrovatelný při všech rychlostech, ale takže to je to, co potřebuju, abych to mohl dobře předvádět vlastně na takových leteckých dnech. Ale když člověk lítá někde na soutěži, prostě při soutěži v akrobaci, tak ten výkon kolikrát je až jako na škodu. Děláte moc dlouhý linky, máte tam na té lince příliš mnoho času udělat nějakou chybu, kterou uvidí rozhodčí. Takže tam pak se to třeba úmyslně stahuju plyn nebo otáčky motoru, abych snížil ten výkon motoru, aby to lítalo tak nějak jako těm ostatním, abych to nelítal tu sestavu příliš roztaženou po celý obloze.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes s pilotem Martinem Šonkou na téma létání. Mě teda překvapilo, že jste na natáčení do Prahy přijel vlakem. Zaletíte si občas takhle po Čechách? Že...
2: To já si zaletím, já teda tím, jak lítám tyhle ty závodní stroje, tak nějak vlastně jako nemám žádný stroj takový jako kurýrní na létání z bodu A do bodu B. A pro tyhle účely, tyhle ty moje speciály jsou takový jako příliš drahý provozně. A jelikož zrovna včera jsem jeden z těchto těch strojů do servisu do Moravský Třebový, tak jsem to spojil s cestou sem vlakem zpátky domů do Tábora. Takže proto vlakem.
1: Takže proto vlakem. No a to cestování, chtěl byste někdy třeba cestovat nebo vozit lidi, nebo máte tyhle ty tendence?
2: Já teďka lítám jako instruktor v Pardubicích, v Centru leteckého výcviku. Vlastně
1: ale to jsme tam dva, jenom vlastně v tom kokpitu, nebo jak to...
2: To jsme tam dva, no. Mě láká tohleto lítání takový, jako kde to letadlo se trošku jako vrtí, to vojenské lítání je mi blízký a já tady vlastně můžu ty svoje vojenské zkušenosti předávat zase dál mladší generaci, takže tohle mě jako naplňuje. Zároveň tam jsme domluveni, že já tam jsem jako ne na plný úvazek, jenom na částečný, takže mám dost času vlastně na ty svoje aktivity civilní, tyhle ty akrobatický a tak. Takže to jako myslím, že funguje úplně krásně. Takže zatím ne, já jsem tam spokojený a říkám, tohleto lítání jako je mě bližší, než letět jako příliš dlouho.
1: A rovně a to je nuda.
2: Rovně a jakmile už se tam podává káva jakoby za tohletu, tak už to není pro mě.
1: V dnešní době, jak by měli kluci a holky samozřejmě začít létat? Jaké jsou možnosti, jak to vůbec teď funguje? Přes armádu, přes civilní sektor? Jak je to
2: vlastně všechny varianty jsou dneska možný. Je to, dá se říct, je velice jednoduchý v dnešní době. Jako nejoptimálnější cesta je přes aeroklub. Každý má někde poblíž nějaký aeroklub, úplně stejně, jako jsme začínali my. Nebo přes armádu. Ku podivu, třeba když jsme začínali my tehdy, tak prakticky všichni z ročníku jsme lítali někde v aeroklubu a hlásili jsme na vojenského pilota s tím, že jsme věděli, jakoby, jak to lítání vypadá. V dnešní době, ku podivu, když tam přicházejí ti noví studenti, tak a zeptáte se jich, kdo už jako lítá, tak třeba nezvedne ruku vůbec nikdo z celého ročníku. Takže je to zvláštní, že vlastně jako jdou na vojenského pilota, ale nemají tu zkušenost ještě vlastně zadala.
1: Že neznají principy
2: letání. Ano. Ale je to taky cesta. A to, je to tak krásný, že ta láska k tomu se vybuduje jako během toho výcviku a během toho lítání. Takže za mě asi nejjednodušší aeroklub, vyzkoušet si to tam a pak, když se mi to líbí, tak se samozřejmě hlásit ať na vojenského pilota nebo dopravního pilota. Těch cest je spousta a jde to velice snadno dneska.
1: Byl vám někdy v kabině Ouvej?
2: V kabině Ouvej mi ani...
1: Byste si řekl, no, tak... Jak tohle dopadne?
2: To jsem asi naštěstí neměl a ani nechci mít, jako takhle, že úplně to byly různý situace, kdy ani ne tak, jako že bych něco jako pokazil, spíš nějaký technický závady a takhle. Čtyřikrát, co si pamatuju, mě vysadil motor, tak to je vždycky takový, jako že se snažíte nějak jako přežít. Většinou to ale bylo tak rychlý, že jsem se ani nestihl bát

0: za chvíli jsem byl jako na zemi a člověku až jako na zemi dojde, co vlastně se mohlo stát, nemohlo. Do té doby prostě bojujete o přežití. No a takže zatím snad ne a doufám, že se to jako nestane úplně nějaký jako krizovky, ne. Samozřejmě těch situací přilítání se dějou tisíce a tisíce, ať už je to kvůli tomu, že řešíte nějaký počasí a potřebujete se nutně někam dostat a teď samozřejmě ta hranice, kdy ještě se pouštět do toho počasí a kdy vyhraje zdravý rozum a prostě hol přistanete někde cestou a i třeba dva dny tam potom sedíte a čekáte na počasí, přestože že ve výciku akrobacie nebo toho, tak student vedle vás v cvičném letadle začne zvracet si do dlaní a pak se to snaží nějak dostat do pytlíku. Zdravím diváky, kteří jsou na tohle citliví, tak ale to všechno jakoby instruktor samozřejmě zažije v tom letadle, ale to samozřejmě spíš sranda, než nějaká vážná situace, ale tohle všechno se děje.
1: Martin Čonka naším dnešním hostem.
2: Letu zdar přeje také Luboš Dvořák, naslyšenou.

0: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
1: A vy u toho můžete být s námi.
0: Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
1: Jakmile zazní,
0: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
1: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
0: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
1: se Signál Rádiem.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádia. Se Signál rádia. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Dostali jste se do míst, kde nelze naladit signál rádio? Nevadí. O vaší oblíbenou hudbu 80. let nepřijdete. Stačí mít v mobilu aplikaci Signál Rádio, kterou si zdarma stáhnete z Google Play nebo App Store. To nejlepší z 80. vám tak budeme hrát kdekoliv na světě.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
1: A vy u toho můžete být s námi.
0: Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
1: Jakmile zazní,
0: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
1: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
0: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
1: se Signál Rádiem.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.